0: Kompak kesek echo. Kompak kesek echo. Kompak kesek echo. Kompak kesek echo. Kompak kesek echo. Kompak kesek echo. Kompak.
1: Shabbity breath, shabbity breath.